0: Janke Homa hijo wisch kube.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
2: Koniac sport na krajnej runinie wabi wočerawše hodo holešovské Dubravky. Dženca a juce převedu sa dalše skakania v obvuku letuších zakských mištostvov. Na vobemaj dňom aj započnú sa vubeđovania do podňa džesačích. V startových liščinách stiame s druhým Kuločanka Magdalena Šeforec, Nukničanka Milena Vočerec, Ellen Smolina Srokov a Kšeščan Zárodnik z Kruščic. Vinovatostne kopanske rdženca. Od napojenej raje v Rakecach druhé mústvo rakečanského športového tovarstva prečovo rezerve športovej jednotky Kruščice a od sioch v Kulovie prinie kopanske mústvo modrobevých kulov prečovo prinie garnitúrie post Germanie Budešín. Dybkové kopanske rjúce. V Delanách převedžete sa znova dvie domiacíry, od napo 12 raje rajné zjednočenstvo Ralbice Pančice prečivo hosčom z Nesvačidva a ponešpore potom prinie mústvo Sokova Ralbice Roky prečivo celky z Horného kraja. Júce dvimaj kopása v Pančicach, tam ste v rajnom pláne derby Marina Vězda Borchov. Kvetku drôdku pola drôdky ramnou šipne, či je zakazané, se z ramnou a ciličaky sobu dokruščiť začpak nic. Júce popodňu cioch raja kruščenio v ramnovie. V samsnom času kopása v Radvorju a Nebelčicach, do Radvoria pojedu júce kopario z Váza a do Nebelčic kopario z Haselbachtala.

Litschor, do běše to tyž byč jeho živým jas, do měčinu do napůsed mich, a nitko do bí zjaskové trenor Nagelsmann šok převinič. Lennart Karl Kotrisch, no hej, do běše, tak písa ja fachuce Spiegelsport, například byč tak měnované X-faktor, a to ve Vubrance, nímské Vubranky ve Kopajnce, od příhodného tyženia ve Americe, a nitko je so mode muž ve testoveri, abo tlipe prajene. Ve zvučovanju hišče zranju niče nešto, ve myškach je so tornovo. A to reka kunc za modeho muža nohaj a netko dže dale za Nagelsmana pytač za novim mužom, kiš ma jeho narunač, a to polada vun menuce do Lipska, vod RB Lipska je hišče raz nominoval Asana Kvedraoga a vun mode 20-letne netko ma tam zastupovač, haj Lenarda Karla a poladame, što može vun tam vučinič, ale škoda za młodého muža 18-letného, kýž je so, a ja to raz prajem, celé banálne tak veseliu na vone svetové mistrovstva a bombs, kdež prásne, potom je konc. Več minčinou do napusetných.

0: να πού σε μίχε.
1: Srpski rozhlas. Povieste. Ve studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. V okres Budešin mô spechovanské peneze od svobodná státa zúbiť, jeli poskyt k búsových líniu přikročí. Da vúda naprašovanie pola za vopkat zamujetého Sakského ministerstva za infraštruktúru a krajine vújče. Mirčin Venk má ďalšie informácie.
3: Tukvilu dostava v okres na leto niedže 3 milióny euro od Sakskeje za busové linie. Kelko z toho mu Zubič odvisuje na koncu od toho, kelko jizbo so konc tydženia a prozdninách zalutuje. Budyský busový závod Regiobus na naprašovanie zdieli, zorunie odpovedné lutovanské možnosti prúje. Za to je s budyským okresom ve vúmenie. Tamne busové závody regiona skročenia vúlce komentovač nohcedža. Zajš u nedzielu je budyský okresný sejmik obzamknul, zo maso přichodnem polieče hač do 500 tisac euro na busovém poskytku zalutovač, zo moa so porodu a stácia kamenský koroni hač dokonca leta zdržeč.
2: Sobudžovačaria Srbska instituta z vodriada regionálne vujiče a škýt menšin sú pobeli 4 dny pola južných sámi v Norvegske. Na fachovej exkurzii v obonichu sú vo ich názorneniach na polu kúbvania rečnej revitalizácie a kultúry. Pola univerzite v Levanger zeznajomichu sú ze studium vúčostva za sámiske reče a kultúru. V úmenu na vedomostným a praktickým polu chceža dále vesť, rekne na voda delegácie dr. Lutz Laševský včera k zakončeniu. Skladnostne 20. narodnin Srbského muzea v Kočobusu sú včera na dvoru svedžem prosili. Kajš je zdžili Kristýna Klimová od muzea, by je niedže posta hostči písané a odmeniace poponio doživivo. Hučbnik Jake Švarc v obrúbi program a vo motročišču ve Vúžice je Daniel Hefner přednošoval. Nimo toho možachu si hostčo tiež knihy a plakáty z antikvariata kupič. Srbský muzej v Kočobusu bu 4. júnia 1994 otevrené. V Sakske je v prvním kvartálu leta viac hostčí prebyvalo hač loni ve samsnom času. O tom informuje statistický zárad v aktuálnej zdžilence. V budyskym okresu miachu v prvních cioch mesacach leta ponad tomu menej v opetovariu. Po statistice by tu dotaj z 240 tisac prenocovaniami nímale 7% menej hostčí hač loni. Zorejský okres je ponad loňšemu letu zaso 3% viac hostčí v opetalo. Dohromady je v budyskym okresu 160 možnosťou prebyvania od hotelu přes penzie hačke kempingovanišča. V zorejským okresu je to 209 prebyvanišťou. Niedeši sprevine hotel pri budyským spiatym jezoru má so přesadžovač. Konc junia je ve Berlíne aukcia plánovaná, pri kotrež má so objekt z príslušnej ležonosťu predač. Minimálna platizna je 205 až 70 tisac euro. Od lieča 2014 je so niedeši hotel přeco zaso jako prebyvanišťo za požadáriu azyla vúživou. Po pospytom aj zapalerstva v letom aj 2016 a 2020 nie so objektižo viac za čekancu vúživou. A to one bychu naše povieste, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu kvílu pokazá živé slibro 12 stopňov, hľadáme jenž nekotrým ročele na nebiu. Dženca očakuje nás mývy slunčný džen s nekotrými dalšími ročelemi. V našej končine milo v biu dňa suchovostač a živé slibro te zalize pohony Užice na maximálne 23 stopňov.
4: Na drohách sa ničo nestáva. Dženca ranomiach jenž šoféra, autového šoféra kýšie. Jara pomal so po kraju kousal a ja som povedal, ječi, ja to bym načilo. Na hajúňa so podal pomal do sobote.
2: To pa nie som jabu.
4: Nie?
2: No?
4: To ja som jabu, ten mi je ešte zno kovej zvarené a potom si mi až šísmokova. Peč väčšinu po napúsať miš.
1: Srbský rozvoz.
4: Ale na koncu si mi aj mu to tiež popšala, kak s kakým mírom je on tu pomiesče, přeskujíš do dočk, přeskujíš do hobík, je auto zbinul. A ja všetko, ječno, ječno, ječno. Dobre ranie, peč po napúsať miš.
2: Dobre ranie.

Michaela Melzerová zvěstčí prenia Lubos Čvolí. A to je Ralf Rumibózi, když je zpívá. A neboj se, Maria Macina doporučá. Sedom posedy mich.

0: Manga Ranga, Toido Picelli, Tusha Eurovision Song Contest, Gesang Schwinchen, und Posse mich. Stößchen Zarano, das Status, Sapola, WhatsApp, Polla, da tun, Wula, da Savis, Schnicke, Geschkuli, Dolo, Fota, Pschivusne, Rapos, Nattech, Abotisch, Bokaski, Naschella, Korische, Saria, Dovania, Wosse, Bewe, Della, Nach, Bakshiria, so, Wistichas, Nimoto, Hotisch, Lustne, Kopaske, Videa, a Parodie. Tute Wabinske Klippe, sa Sokurai, Bitsu, Hoki, Sesta, I, Kopa, Prinjo, Ho, Mustwam, Gak, Wonis, Zivatechniste, Nastanu, Akaikie, Wotwus. Ja, brauch was müssen so lubi. Clemens Schmidt informuje.
1: Bobhawam, ste Danny Glocksin, sa prinje kopaske mustwo sokowa ralbice hoki, jako kapitan na rejnišču. Minine pol leta pak dobeše 31-letne Vusadžić.
2: Ja sem so v spočat leta Češko zranil nažel, a ja sem v tih vabinskih vidijah možnost švičal jenu podpiru tu mustvu dač.
1: To šitko zestaj Glocksin jeničce na šmoradku. Stolz při tem uskoči, je naposledk husto nekaký smiešne surreálne scenári. Příklad, kapa Peter Domaška s dalšími delanskými originálemi, jako hudbná kapava s instrumentami rukomaj, spievajú před Rajbičanským stadionom a tisacemi hosčimi jenžeský spiev v Sokově. Šo zestajene s pomocou KI.
3: When you score, you make the Sokol sing. Soko on the wing, Soko, Soko on the wing.
1: A tak sú tiež delanské ľudia z Dela Zadživani.
2: To sú ústo praše, aká to dženským času možno. No, dokiež ani jenička akcia popravom nie sú aj reálne navrčava. A tam ústo tie praše na šindu, aká sú to činu. No, aká to možno. Ja tam ženy nie som stav. A neký ja tam aj napríklad ze zmiom letam.
1: Spiešne spraskane taký video nie. Viacere hodiny Danny Glocksin na takým pôminutovským klipie sedí. Za to užíva na šmorátku na niečo 5 v Apple.
2: Z ChatGPT, jo, tá ona vec, po nej mám zno, hej, taký, nem sa prejene inshot, to jo, že to popon druma, že môže cíjať, pixlos činí od toho obraza, jenú 5 sekúnd sekvencu, hej, to sú teci vône.
1: Zakvad za to sú všetko fóta z nátych Ralbičanov a vieso nekaká skurilná idea Glocksina.
2: Ja všetci jen obraz od tých aktorov Sezam a pon šes šelakorož KI programu pon im prajem, v ktorých scéne dobe one neke stač. Tuto scéne ja pon sam a od toho všetci jen 5 sekundu jen tak im o klip zhotovím.
1: Kumštná inteligenca drie samo, že hižo zatrašne viele a to lado by Danny Glocksin do toho scénu po scéne zestajíč, ju animirovač dač, zvuk podpovožič a naposled šitko romadži cíjač. Delanscy, vo sebe přivísnice Sokova, pak sa viesela přes každú novú parodiu a nechtu školi sa samo sam tiež zase ve videách spoznaje.
4: To je zbožo za nás, nekde za nás, vyže nic, za únike, kus hrané, za môj tak veľa časa, tak im je stúre. Ja kúpok sa nešte, že ma tým kala do ideou takéto.
5: Ju, ja som sa spoznal, ja som sa tým veselil, za Danny Glocksin také šo činí, to za Rajbice nešto poradné.
6: To je na druhé vábeno za Soko Rajvic na kúžu pat a ty što ošo to vidžal, to sa ty za všetko veselé.
7: Ono sa tie jara dere pšivzal, ono sa tie jara širi v sociálnych médiách.
1: Hač vidžo mne tiež vo veľa viace ľudí na Rysoku a Rajbice hoge pšinže, je ťažko rec. Vieste pak je, vo žanem serbským koparským toarstve so runie bole nereči, hač vo delanských kopariach a ich lustných vabenských videách.
0: Hej, a ka kľúšne babienské vidia nastavaja vodem je Clemens Schmidt. S tým poričov, kýž je zhotovia s kopariom Danijom Glocksinom a šúdže. Potom tiež u veľkých letarách stej. Štú, dyš, nic my. Dere so poradžar, janem stejš so, tiež vobladaja. My so ľubi, sem spočatný, že prajva vylek na vosom. Dobre ranie všie serbský rozvoz, Andrea Spiking spiva a s ním... Hej, podáme sa k moriu. Svantevit.

0: Vysvetlite nám osom.
1: Polícia z G.
2: V Budyšinie sú zastanice štvrt gráno v osmich. Kolesovária kontrolovali kýžbe ketro nevestče ve kvaklach po puču. Test na alkohol vúda nímale 1,3 promila a stem by je spa za 40-letného nímo. V Budyšinie bú 640-letné vo 25 000 € zjebane. Zeznav bie vún v internete žonu, daje mu potom vo vysokých renditách pri investíciách povedaše a na to je muž 1 000 € še pokazal. No, na koncu bie šon nabžane a fenky sú preč. V noce na piatk je sa ve Vojerecach na Friedricha Ludwicha Janovým puču VW Golf palio z dotaj neznatie příčiny. V obornice z hašachu vojn nasta vecna škoda 10 000 €. A štvrt popuňu to je 22-letná miest Trebinom a bývý vodu kontrolu nad autom zubiva a zdrohy zjeva. Šoférka so při nezbožu lohko zraní a auto dobeše sa odvlec. Škoda na škodovce 10 000 €.
0: Hanike, ešte raz meznami. Když je na cúza žona, či náraz nič nešto o nekakých penězách pojeda. No?
2: Když na jo, tvoj mikrofon placa, šaj. To bude to muža dobi placa, čeke nešto je nečni. Ľudžo,
0: ja, když niko nekajke starošče má potom so a janom bratra sotru a džeda voku praša, tež dobro kolegu máte, jo, jeli nič nešto, jo, ale ta nic nekakú cúzu žonu, když tam najmo nič šinže a praj, ach, a s penězami, to tam inšenskino.
2: Geď vujče, Ľudžo, haj.
0: A ty sam se páči za telefonáty, hore pohoří, když tam nekaký cúze člověk níže než to pojeda. Máte mu to dále tak doboj, nebo to níž?
2: A kůže, že jen tež o tom rozprávám.
0: No, hajmo, dobímo. Dvě menšiny po cibliky na osom.

Štužce so na pasjonske ry do austrijskeje podač od 26. do 30. junija. Dundobjav so prošu pola Šmitec Švácec vozidvonistva ve Radvorju Pšizevič. Nekotre miestna ve busu hišče maja. Toto by škoda bylo, jeli nebuchu tute v obsadžene byli. Vohňova vobora nebečice přeprošuje šitke dječi starších dědov a vůky na dječace svědžen, dženca, od popudňu 2 maj přijde půjče dobrovolně vohňové vobory v Nebečicách, tam zmija tykanc, kofé na pjatory a krosnovanskou žerč a potom reka při rianom vědre a to dženca zmijeme svunca dost, voda marš, potak jim vůlke prskanje, děti prošu kupanské drasení zabečaty štrinško. Dženca, sobota ve Vužiskej hali, tam so numismatikario zetkaja ľudžo, kýž romadža historické peniaze od 9. za hodinu potekým hač do 12. Prenik roč víta kultúrna zároda Lieca, a to zároda Sabského ľudová ansambla, tam při mosče Mirajove miestče dvojka Helena a Jan zahudžitaj zaj so cibriat koncertu dženca večo napo 8. Tež máte dísok, bude tam podľa ze skamoru a tam zapopadne impresie, jeli dženca nímače kvíle, so môžete si dešto za so přemyslič za přichodný raz, jeli so dalšie predstavenie tam poskyča. A ja potom pola dáme, vodem sme dženca rečili hižo, televízia Vulatko Vusová, a to stajenie prípodu 12. Tež dženca s tužto regionálnymi sabskými témami.

0: Čestoč menčenov poprosim. Je dženca svečive budešinje Vučaka na Vuminku, a bivša direktorka Sapskog gimnazija Reza Šinova svoje 5.7. narodnine. Ona ma vujke za službe vokovo Sapskog šulstva po pševroče, a za je nove vusmirenje zobe so rozštirivo navožovanje Sapščine v šuli, zato je po mirljivej revoluciji 1980 vojovava romađe s drugimi v Sapski narodni zromađizni. Tak bih usi předevzali, zo so tež v vyšim skočenku za so viace předmetu sapsce podava abo znamenča sapski svôskvač šulerjam sobuda. O tem je 2020 pisala v knize Nova svoboda a Munice Gerdisovej skvadnostne vukadženja vúriesk ze z knihy čitala.
1: Vo to reka ničo přišlo neje. Sme proste vúspytali, što dže vúčuva biologiu a šemiu. Nové vokabulár dobiach si naučič. Učerio su to šau svojske iniciative činili. Bych utiš rozestajenia, dokaž by to přidatne dživo. Mestem máme v biologii sapske učbnice hađo 9-letnika. Vuživachme novú svobodu. Činiachme, što šmiachme za nás, za sapsku rič, za užitne. Princip je to latajki, so dobiš riči telko ruma, kaž možno dač.
2: Popšel roče su si pola ministerstva žadali, zosti nemčina a sapsčina runohodne. Nastupajo matury, tomu do toho tak nebe. Reza Šinova bude na čestu 2.90 direktorka budyského serbského gymnázia.
1: Přes serbskou národnú zhromadžiznu si doživil, že môžeš niečo pohybovať. To by je poprvé moja motivácia.
0: Reza Šinova je tiež netko ako vúminkáka dále aktívna, prevožuje do serbštiny vúčbnice a literárne texty, písa recenzie vo kultúrnych podávkach a přidiova za internetný program Sotra. Generácie je nedošich šulerio a serbsce rozvosunice jubiláce, ký je dženstnišim 5.7. činám vútrobne gratuluja a přijašo to najlepšie. Dvě menšiny ještě potom je Bidl Knačevič.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.
1: Ooh, ooh, ooh. Shoot.
0: Come take it to the flow now.
2: MDR Sachsen, Serbski Rosses.
3: Shop. Koniac sport na krajnej runinie wabi vočerawšieho do holešovskej Dubravky. Dženca a juce převedú sa dalšie skakania v obvuku letuších zakských mištostvov. Na obvimaj dňom aj započnú sa ubeďovania do podňa džesačích. V startových liščinách stiame s druhým Kuločanka Magdalena Šeforec, Nukničanka Milena Vočarec, Ellen Smolina Sokov a Kšeščan Zárodnik z Kruščic. Vinovatostne kopanske rdženca. Od napojenej raje v Rakecach druhé mústvo rakečanského športového tovarstva, prečovo rezerve športovej jednotky Kruščice a od sioch v Kulovie prinie kopanske mústvo modrobevých kulov, prečovo prinie garnitúrie post Germanie Budešin. Dybkové kopanske rjúce. V Delanách převedžete sa znova dvie domiacíry, od napo 12 raje rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice prečivo hosčom z Nesvačidva a ponešpore potom prinie mústvo Sokova Ralbice Roky prečivo celky z Horneho kraja. Júce dvimaj kopa sa v Pančicach, tam ste v rajnem pláne derby Marina Vezda Borchov. Kvetku drôdku pola drôdky ramnou šipne, či je zakazané, se z ramnou a ciličaky sobu dokroščiť začpak nic. Júce po podňucioch raja kroščenio v ramnovie. V samsnem času kopa sa v Radvorju a Nebelčicach, do Radvoria pojedujúce kopario z Váza a do Nebelčic kopario z Haselbachtala.

0: Več minutov do napočetja. Čas sa krótko povieste.
1: Dobré ránko. V okres Budešín mu spichovanské peneze od Svobodného státa zubič jeli poskyt k busových liniu přikročí. To vúda naprašovanie bola za vopkrat zamujitého Sakského ministerstva za infraštruktúru a krajinu vújiče. Tu kvílu dostala v okres na leto niečo 3 milióny euro od Sakské za busové linie. Keľko z toho mu zubič odvisuje na koncu od toho, keľko jezbo sa konstiženia a v prezninách zalutuje. Zabudžovačera Sábskeho instituta z odriada regionálne vújiče a škýt menšin sú pobili 4 dny pola južných sámi v Norvegske. Na fachovej exkurzii v obonichu sú vo ich nazoneniach na polu kúbovania riečnej revitalizácie a kultúry. Pola univerzite v Levanger zeznajomichu sú napríklad tiež ze studium vúčarstva za sámiske reče a kultúru. Skladnostnie 20. narodnín Serbského muzea v Kočebusu sú včera na dvoru v Svedžem prosili. Kajže zdieli Kristýna Klimová od muzea, by neže 50 hoští písané a odmeniace poponio doživivo. Hučbník Jake Švác obrúbi program a vo motročišču ve Vúžice je Daniel Hefno přednošoval. V Sakske je v prvním kvartálu leta viac hostčí prebyvalo hač loni v samsnom času. O tom informuje štatistický zárad v aktuálnej zdieľence. V budyskym okresu mejachu v prvních cioch mesacach leta porno tomu menej opetovariu. Zorejský okres je porno loňčemu letu zaso 3% viac hostčí opetavo. A niedeši z prvního hotel při budyskym spiatym jezoru má so přesadžovač. Konc junia je v Berlíně aukcia plánovaná, při kotrež má so objekt z příslušnej ležonosťu předač, minimálna platizna za to 275 000 €. A to běžu naše krótko povestče v haj dospolnej forme je vůladače dále na naše internetové strone a rune takové naše dávodné app MDR Serbia.
2: Serbský rozvoz.

Hej, šo mach pšinže strach, što bude drie. Spravna ľuba svovach moje přemože. So ľudná raz vama spožnice. Či hubku dan,

0: Nábožné slovo.
1: Mačenca Günther Wink, zis drevcu.
2: V ochranúských hesvách sa dženca je napísané. David so modlieše, dopiel nitk u Božo môj knieže, slovo do večnosti, kotrež si vo svojem otročku a vo jeho domje ryčal, a čin kaj si ryčal. Z Davidového roda je Bůh po svojim slubie zbudil Izraeli zbožníka, Jezusa. Čin kaj si ryčal. Kazně Boha nám praja, kak durbíme so jako člověkojo zadržeč. To plačí tež za politikáriu. Pěněze a mocnárstvo vědu husto k rozhodan přečivo Bohy. Jednory lud čuje, kak se rčane slubenja nedrža. Jako kraj ve zajstvosti vodžacem hospodarstvom njeraje vjace vulku rolu. Naša cirki čerpi tež